Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal ten krásný dlouhý tón a já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svůj.

dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel.

na. Někdo mě popadl a postavil ke zdi měsíce drál oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje.

0: Našim dnešným hosťom vo večerných reflexiách je doktor Daniel Jablonský. Zaoberá sa historickou biogeografiou, filogeografiou, molekulárnou taxonómiou a distribúciou obojživelníkov a plazov. Precestoval stovku krajín, skúmal a dokumentoval v nich život obojživelníkov a plazov. Pán Jablonský, vy pôsobíte vo viacerých vedeckých spoločnostiach, publikujete v odborných časopisoch. Aj ste učiteľom, pedagógom, učite na katedre zoológie prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Precestovali ste stovku krajín, kde ste absolvovali výskum a dokumentovali život obojživelníkov a plazov. Pôsobíte tak v domácich, ako aj v zahraničných vedeckých spoločnostiach a redakčných radách odborných časopisov. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vítajte vo večerných reflexiách. Zastihla som vás doma na Slovensku aj so synom. Je obdobie prázdnin, horúceho leta, ale pokiaľ viem, a mali sme sa možnosť stretnúť už aj vo vysielaní, len nedávno ste sa vrátili z úspešnej vedecko-poznávacej cesty. Tak možno začneme tými najnovšími vedomosťami, skúsenosťami, poznatkami, kde ste boli?
1: Popravde, těch cest bylo několik za poslední půl rok, protože já jsem začal, chtěl jsem jít do Omanu a do Spojených arabských emirátů, jenomže bohužel situace se nějako zhoršila ve světě. Vlastně, když začaly útoky na Irán, tak byl jsem zrovna na letišti, takže ty lety byly zrušené. Takže jsem nejel a jel jsem potom do Albánie, vlastně, protože v Albánii dlouhodobě působím. No a když jsem se vrátil z Albánie, tak jsem měl naplánovanou cestu do Pakistanu. Potom jsem vlastně letěl do Kazachstánu a potom jsem šel do Srbska a potom na Ukrajinu a potom jsem byl kde ještě? Ano, potom jsem byl na Balkáně zase. Čili těch cest bylo několik za poslední dobu a všechny byly výzkumné a na všech jsme dělali výzkum. Ale v podstatě je to spojené, protože já mám jeden projekt, který se věnuje vlastně distribuci genetické diverzity obojživelníků a plazů mezi Balkánem a Himalajemi. No a my se snažíme nějak vlastně dokumentovat nebo sbírat DNA materiál, vzorky, porovnávat je a zjišťovat, jestli tam jsou nějaké vzory, které bychom na tomhle území mohli pozorovat vlastně, že se shodujou, jo? Protože ten příběh nebo ta oblast, to není jako, že je rozdělena tak, jak my chápeme třeba státy, že máte
0: hranice.
1: Ano, hranice. Ty zvířata samozřejmě žádné hranice nepoznají, oni se šíří miliony let s tímhle prostorem a samozřejmě diverzifikují, protože tím, jak jsou tam bariéry, tak pro živočichy jsou přirozené hranice, například řeky anebo pohoří nebo velká údolí. Čili tohle je limituje a vlastně, když tam jsou, vznikají potom nějaké, nebo jsou tam nějaké limitující faktory, tak oni začnou speciovat. Speciovat znamená, že se začnou tvořit druhy. No a nás zajímá teda, že jestli opravdu jsou tam nějaké vzory, které dokážeme pozorovat vlastně napříč tím velkým regionem, že se podobají. Oni se podobají, protože například i tady na Slovensku máme druh, který se jmenuje krátkonožka evropská. To je drobný druh ještěra, který se vyskytuje úplně na jihu Slovenska, v těch dubinách. No a to je druh, který se dostal vlastně na Slovensku až někde z Anatolie a dokonce původ toho rodu celého je někde ve střední Asii.
0: Proto putujete takto po krajinách. Vy ste viackrát aj v tomto rozhovore zdôraznili, že viac menej rád a aj plánovane žijete, pobývate v Albánsku. Prečo?
1: Tak ta krajina je veľmi zaujímavá z mnohých úhlu pohledu, ale pro mňa třeba je zaujímavá, pretože mňa nezajímá jenom samotná tá fauna, nebo vlastne evoluční biológie těch plazů, ale mňa zajímá i to, jak se tam vyvíjeli prostě národ, které tam žijí. A jo, a třeba u Albánců, nebo v podstatě z hlediska Albánie, my vidíme to, že to je nějaký speciální národ, který se vyvinul vlastně západně od Helenid. Helenidy jsou pohoří, které vlastně jdou napříč Albánii ze severu na jih až do Řecka. A opravdu je to etnikum, nebo je to národ, který se vyvinul speciální jazyk, který nemáte nikde jinde v Evropě. Mají speciální způsoby života, které už dneska mizí, protože ono tohle mizí, ale ještě nedávno některé věci jsme mohli pozorovat. Například dneska už severní Albánie byla známa tím, že tam byla krevní msta. Dneska už samozřejmě toto není, toto jsou věci, které jsou staré třeba 100 let nebo 50 let, ale pořád je v těch, ti lidé, jakože vidíte, oni vnímají, třeba i toho hosta oni vnímají jinak, jo. Pro ně je host něco jako Bůh a když mají toho člověka ze zahraničí, že přijde, tak oni se snaží, tam je totiž velmi stará tradice nebo takové to přenášené právo ústní, kterému se říká kanun. No a ten kánon vlastně říká, že host je nejvíc, to je to nejvíc a host končí tehdy, když odejde z vašeho pozemku a tehdy už vlastně za něho nemáte zodpovědnost. Ale v minulosti oni měli za něho zodpovědnost až takovou, že když se tomu hostovi něco stalo na tom jejich pozemku a například umřel, tak oni ho museli pomstit.
0: No vidíte, aké to je zvláštne, my vnímame Albánsko ako takú novú destináciu, novú poznávaciu krajinu, cestu, letnú turistiku. Vy to vnímate cez tie vedecké aspekty, samozrejme úplne ináč, ale ďalšou takou vašou prioritou medzi tými krajinami, v ktorých hľadáte, v ktorých robíte výskum, je Kurdistán, Afganistán, čiže to sú vaše také obľúbené zeme?
1: Mne prirostl tenhle region k srdci. To sa ťažko vysvetľuje, pretože ja vždycky sa to snažím ľuďom nejako vysvetliť, ale rozumím tomu, že je to ťažké pochopiť, pretože nemají zatím tú hloubku toho poznání nebo té skúsenosti, že ste v tom regionu a teď vnímate tí lidi, vnímate ty chute, vnímate tú kultúru v pozadí a že v podstate, aké máte tie zážitky, jo, co si odnášite, aj s tou vysokou teplotou, aj s tým nepohodlím, to vám všetko vytváří v hlavě nejaký příběh, který vy nedokážete přenést druhým lidem, protože oni to nezažili. Když já se tam dostanu a vím ten Kurdistan, to jsou opět neuvěřitelné tradice. To je starý národ, který je největší národ na světě bez vlastního státu, se říká. A oni vlastně vznikli, protože opět to souvisí s horami. Jo? Kurdové jsou vlastně lidé, kteří žijou kolem hor. A jsou úplně něco jiného, než byste mohla vidět třeba. Jo, lidi si často myslí, že ten Blízký východ je propojený a že je to pořád to samé, je to nějaký arabský svět, ale to vůbec není pravda. Tam je neuvěřitelná diverzita. A ta diverzita vlastně souvisí s tím, že i tam je diverzita třeba těch plazů, nebo těch obojživelníků, nebo těch živočichů všeobecně. Jo, to, co my vidíme, protože my vidíme to, že se nějakým způsobem koresponduje to, že máme nějaké etnika, máme nějakou kulturní diverzitu. To koresponduje s nějakou s tou biologickou diverzitou, protože ty faktory, které působily na tu biologickou diverzitu, oni nějakým způsobem se otiskli i v tom, jak tam ti lidé žijí, protože samozřejmě to je ten otlaček toho vlastně způsobu života, toho prostředí.
0: U nás by možno, že nastupoval strach, najmä keď prejdeme k tej ďalšej krajine vášho záujmu, Afganistán, lebo predsa len si myslím, že na to, aby človek išiel robiť aj výskum do takejto krajiny, musí byť aj psychicky pripravený a vyzbrojený samozrejme poznatkami aj tými kultúrno-spoločensko-historickými.

0: Večerné reflexie.
1: Našim dnešným hosťom je doktor Daniel Jablonský, výskumník, ktorý sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského zaoberá historickou biogeografiou, filogeografiou, molekulárnou taxonómiou a distribúciou obojživelníkov a plazov. Navštívil 103 krajín sveta. Najväčšie výskumy robil v Albánsku, Pakistane a Afganistane, kde objavil nové druhy hadov. A my sa dnes večer rozprávame nielen o jeho výskumnej práci, ale aj o poznávaní týchto pre nás vzdialených krajín a ich spôsobu života. No a samozrejme aj o obavách na takýchto cestách.
2: Se nevnímam jako člověk, který byl nějakým způsobem speciálně psychicky vyzbrojený. Opět já do toho jdu s tím, že ta krajina nebo ten prostor po tisíce let je neuvěřitelně zajímavý etnicky a po miliony let je neuvěřitelně zajímavý biologicky. A vím, že těch 60 let, to je nestabilní situace, protože i dneska samozřejmě dneska jezdí turisté nebo začínají turisté jezdit do Afganistánu. A samozřejmě je to limitované, protože to by bylo nadlouho, ale jednoduše. Když tam jedete jako běžný člověk, chcete se podívat, tak oni vám ukážou nějaké základní destinace, základní místa a vy jedete domů. Jo? Čili můžete říct, že jsem byl v Afganistánu, viděl jsem toto, ale v podstatě je to takový ten velmi, jakoby říct, povrchní turismus. Jakože nedostanete se mezi tu rurální společnost, ty zajímavé věci, které tam jsou a ty staré věci, které oni zažili, které mají jakoby prožité ve smyslu toho, co se tam dělo.
1: Že ukážu vám Kábul jako zaujímavé město, miestami, které můžeme obdivovat, ale z hlediska jich kultury.
2: Ale vy se nedostanete na ty místa, které hrály tu hlavní, anebo hrajou tu hlavní úlohu v Afganistánu. A to je to rurální prostředí, to tradiční prostředí, které je ještě velmi daleko k tomu, aby šlo hovořit o nějakých věcech, které my chápeme z tohle našeho světa.
1: Vy jste tam zažili aj situaci, alebo chvíle, které jste považovali za rizikové, alebo život dokonca ohrozujúce?
2: Zažil jsem tam různé situace, ono s postupem času, když je to dál a dál, tak člověk to vnímá trošku jinak, protože nechce ani myslet na věci nějaké negativní. Myslím tak, že OK, stalo se něco, ale tak jdeme dál. Ale samozřejmě je to země, která je komplikovaná a tam jde hlavně o to, že někteří lidé mají špatné zkušenosti s tím, jak tam byla válka. A samozřejmě jejich rodinám se staly různé věci. Někteří jejich členové byli zabiti a tak dále spojeneckými vojsky. No, čili zase z jejich pojetí to je to, že nám se tu stala nějaká křivda ve smyslu toho, že ti zahraniční lidé, a to není jedno dnes, to už s Alexandrem Makedonským přišlo do toho Afganistánu už dávno, když si chtěl vlastně podmanit tuhle

0: tohle čas světa. Čili ono se to, víte, to je taková ta kulturní paměť, která se tam nese tím Afghánistánem, a ono, ti lidi v tom žijou, a když v tom žijou dlouho, tak samozřejmě to ovlivní a dívají se na toho zahraničního člověka trošku jinak.
1: Poviete, že ste vedec, idete skúmať, ste prírodovedec, ale môže byť aj vedec podozrivý, môžu ho napríklad vypočúvať?
0: Samozřejmě, to se běžně stává. A to je úplné pravidlo a já bych se divil, kdyby se to nestalo. Protože, podívejte, já vám to řeknu tak, plazy, obuživelníci pro běžné lidi, kteří každý den řeší nějaké základní přežití, nebo jednoduše řeší běžné životní situace, tak pro ně je představa, že někdo ze západní krajiny nebo z Evropy přijede do Afghánistánu zkoumat plazy, které my tu zabijíme, které my považujeme za nečisté tvory.
1: Je jako důvod na pochybování.
0: Určitě, jednoznačně, vůbec se tomu nemůžeme divit. Uh-huh. Čili já nejsem z tohle překvapený a ono v podstatě většinu času vysvětlujeme. Nebo vysvětluju tyhle věci a na druhou stranu potkáte mnoho lidí, které to strašně zajímá, že si řeknou, že to je prostě
1: velký... Taká jsme mi úžasná krajina.
0: Ano, já v pátek odletám do Afghánistánu.
1: Čiže už jste připravený.
0: Čili jsem nějakým způsobem připravený, ale vím, že to bude zase cesta, která bude úplně jiná.
1: Dopredu se nedá nalinkovat.
0: Ne, nedá se. A to je kouzlo tohle regionu, že... Já vždycky se bavím nad tím, jak mi říkají kolegové, anebo jak říkají, no to si musíš připravit, to si musíš připravit toto, tamto. A samozřejmě nějaký, ale vy absolutně nemůžete predikovat, co se jakože stane. Nebo to jsou takové věci, že vám řeknou, no, ale dneska to nepůjde. Dneska nemůžeme jít nikam, protože ten, který vede tu vesnici, řekl, že dneska teda nic nebudeme řešit.
1: Že aj také to obmezujúce faktory jsou. Precestovali jste mnoho z krajín. Já jsem se vás chtěla spýtat, že či je tam miestna komunita, možno by som skôr mala povedať, miestna odborná komunita, znala a hrdá na to, čo vlastne majú, či vedia, prečo javia záujem vo svete.
0: Jak de? To je sa souvisí s nejakým levelem vzdelání a levelem toho poznání, že samozrejme tam, kde je to poznání jako nějakým způsobem vyšší a že ta místní jakože kolegové nebo místní vědci ví, že to jsou důležité věci nebo zajímavé, tak samozřejmě tam oni si moc dobře uvědomují tyhle věci. Jenom my sami třeba o tom Afghánistánu víme strašně málo, co se týče biologické diverzity, proto je to tak zajímavé tam jezdit.
1: A proto se tam každou chvíli vracíte, ale nechodíte zřejmě na jedno místo.
0: Ne.
1: Nechodívate. Ne. Ani nie ste ubytovaní na tom jednom mieste.
0: Ne. V Kabule áno, když som, tak tam mám jeden hotel, nebo jedno místo, kde som.
1: A to rozumievanie v angličtine, predpokladám.
0: Ano, v angličtine, samozrejme, pretože ono, mnoho tých ľudí ví anglicky, ale akože v základy ví. A ja skúšim tu jejich řeč taky nejakým spôsobom pochytiť, čili aby to nevypadlo, takže som jenom tam za nejakého cizince. Ale samozrejme, to je stále ťažké, pretože samotný Afganistan tam ve si, že většina populace mluví víc než jedním nebo dvěma úplně různými jazyky. Mm. Nejsou nijako podobné. Mají pár slov třeba podobné. No, třeba když vezmeme paštuny, no, tak tím dokážou v Afghánistánu mluvit rozumí urdu, což je jazyk, který se mluví v Pakistánu a v Indii. Rozumí si navzájem. Mluví paštu a mluví dari, což je perština. To jsou úplně jiné větve.
1: Čiže oni ani navzájom.
0: Ne, navzájom on si rozumí. Samozřejmě, rozumí si, protože oni, třeba jeden člověk mluví těmi třemi jazyky. To my si neuvědomujeme tady, že my tady mluvíme třeba, já nevím, česky a slovensky, že no, tak dva podobné jazyky. Mnoho lidí mluví anglicky nebo německy, ale tam končíme většina. Ale oni mluví jednoduše, prostě dokážou přepínat v těch úplně jiných, jo, jazycích většina populace.
1: Půjdeme teraz k té vaší plánované cestě, už víme, kam smerujete, do Afghánistánu. Co by jsme, pan doktor, tak našli vo vašej batožině, vo vašom kufri?
0: No, v moje batožině byste našli pár základních věcí na oblečení. Mm. Potom byste tam našli spacák. Našli byste tam vlastně nějaký materiál, který vlastně slouží na to, abych já mohl odebrat DNA, což je vlastně úplně jednoduché, vlastně stěrové tyčinky na sliny anebo na odebrání krve. A potom byste tam našli pytlíky, protože když jsem v terénu, tak potřebujeme, že uchovat někde ten materiál. než ho budeme skúmať. A to je tak všetko. Asi nenapadá mne, co bych tam ešte mělo byť.
1: No, napríklad darčeky.
0: Áno, a samozrejme veľmi často vezmu kolegům nebo jejich rodinám nejaké sladkosti nebo nejaké drobné dary anebo nejakú knižku, ktorú chcú.
1: No, vy máte za sebou množstvo vedeckej práce, aj množstvo veľmi pozoruhodných a medzinárodne cenených výsledkov. Vy ste, aj o tom sme hovorili vo vysielaní, dokázali po náročnom výskume v zložitom teréne prepísať starý vedecký príbeh a spolu s odborníkmi sa vám podarilo zistiť, že had považovaný od roku 1864 za jeden druh je v skutočnosti skupinou viacerých samostatných evolučných línií a tri z nich boli prevedu nové. To je, ja si myslím, úspech, ktorý sa vám podarilo získať aj na základe tej medzinárodnej spolupráce, ktorú sme spomínali.
0: No, ja bych to řekl takto, že pokud si niekto myslí, že bude dělat výskum na nejaké zaujme lidi ve hodně častech světa nebo mezinárodně a bude ho dělat vlastně jenom nějak na svém písku, tak obávám se, že ne vždy to jako vypálí. A já se domnívám, nebo že hluboce věřím tomu, že mezinárodní spolupráce je základ úspěchu ve vědě, nebo víte, ono, my všichni máme trošku jiný pohled, vědci jako takový, z různých krajín. Jsme zase opět ovlivňováni různou kulturou. Čili ten pohled třeba lidí někde z Nepálu nebo z Indie na stejnou otázku nebo stejný problém je trochu jiný, než to na to, když my se tady třeba díváme z Evropy. A oni samozřejmě častokrát s těmi tvory jakože žijou nebo vyrůstají. Proto moji kolegové běžně byli v terénu jako děti a viděli některé ty druhy a vnímali je trochu jinak. A ten kontext toho, jak oni to vnímali nebo jak s tím vyrůstají, jak to chápou tu faunu a jak vidí ty věci, tak je trošku jiný. A samozřejmě ten materiál, tím, že je vzácný a oni mají kontakty vlastně ve své komunitě, tak dokážou i sehnat věci, které my bychom v životě nesehnali. A neexistuje, že do Pakistánu zajedete tak, jak já nevím, třeba byste zajela, já nevím, do České republiky a tam byste si řekla, no tak budu někde sbírat na Křivoklátsku nebo já nevím, po Vltavě nějaký materiál a zkusím to nějakým způsobem zpracovat, vím, co z toho bude. Dostanete nějaký kontext, no tak to neexistuje, že přijedete do Pakistánu někde a budete sbírat. No, okamžitě hlásí na místa různá, že tam je někdo, kdo tam asi nemá být. A ne, že proto, že by oni řešili nějakou ochranu přírody, ale proto je jednoduše, že cizinec těchto zemích je vždycky podezřelý.
1: Môže získať rôzne informácie, aj keby sa maskoval pod tým rúškom prírodovedca.
0: Áno. Čili, samozrejme, my sme byli v Balúčistánu minulý rok a Balúčistán to je žhavé území, kde operujú rôzne skupiny, to sú známe veci. No a my sme tam museli mít malú armádu s námi, s kolegy z Islamabadu, pretože jednou, že tá situácia je rúzna, no, tak nikto nechce riskovať nic, co by sa mohlo jako pokaziť nejakým spôsobem, nebo by sa mohlo niečo stať. Ale vedlo to k tomu, že sme objevili niekoľko nových druhů, ktoré dneska sme odeslali rukopis jeden o objevu jednoho ještěra, který má velmi malý areál, zhruba 16 km čtverečních, podle našich dat v současnosti. A je to území, kde vlastně nikdo neskoumal od doby, kdy v téhle oblasti světa byli Briti, což bylo někdy na začátku 20. století, když vymezovali Durandovu linii. Durandova linie je ta hraniční oblast mezi Pakistanem a Afganistanem, která je velmi sporná a velmi kontroverzní. No a vlastně, když to vymezovali, tak tehdy tam byly nějaké sběry Britů, které dovezli do Londýnského muzea. A od té doby vlastně tam nikdo nedělal takovýto výzkum.
1: S doktorom Danielom Jablonským, prírodovedcom, výskumníkom, ktorý sa zaoberá skúmaním života obojživelníkov a plazov, najmä v ďalekých krajinách sveta, Pakistane, Afganistane, Albánsku aj iných, budeme pokračovať v rozprávaní o jedinečnosti týchto živočíchov, aj o možnostiach, či by sme napríklad druhovo rovnakých našli aj na opačnej strane sveta.
2: Dúfal som, že som